abych se ztratil. Jsem tak slabý, ne, nemám velkou moc. Někdy se bojím svého stínu, ze strachu před druhými volám o pomoc.

Hodiny, dny a roky jsou chvíle pouhá, dálka je horší než lizeť. Nekonečná touha mě dál jít nutí, čas rány hojí.

Když život se ti zhroutil jak domeček z kart, když ten, kdo měl tě rád, šel pryč. Slova ti schází, seš rozervánej, vrátit bys to chtěl, jen sílu, kdybys měl,

nejhorší, co může člověka potkat, je když děti odcházejí. Zákony velí, máš je na neděli. Vrátit bys to chtěl, jen sílu kdybys měl. Krok za krok člověka potkat, je když děti odcházejí. Zákony velí, máš je na neděli. Vrátit bys to chtěl.

schopnosť, abychom poznali toho pravého a sme v tom pravém, jeho synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.